0: Co podrži bojete, abyste to vyhrál?
1: Šadí kesament.
0: A víte o mne, Joker?
1: Neri šatého.
0: To je chlopil.
1: Nepochybně. Ještě nějaký doktos.
0: Komu teď padrží starý brusov tu?
1: Pravě jmenu do opůrci, já už hlavu prosu.
0: Tak pošlište, brusov je dobře bývalá taková skržín. Až ta sázovka měla svoje léto počít.
2: A ty v registratura.
0: Jak ta sázovka měla léto počít 18 a 16. Víte, to

0: Hab ich nebus el Fabulat?
1: Pulce! Pulce, denn ich sleto!
0: Slečno, ojepša diska beseda. Ode zaleste Kristice, tuta fotografii, je tu baš podpis.
1: Je!
0: Vivorje! Rašte to volit. A posta na svemi večer tu Kristino, pa 18.36.